0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí, v hosti vaří, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hosti vaří.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládá. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, z Pouštěcké? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera? No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, špat, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou důle.
1: No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
2: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy.
2: No, tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádihází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesmíju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.

uřízlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion kusů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A to bylo ještě dávno, jak nastala tady ta dráha, ta štrejka, jak se povídá. No tak kdo tam znal, kdo u nás znal jízdní rád, pravda. Ještě dneska, když do toho někdo, a já, tak se v tom nemůžu vyznat, co měte. Stáli tam jeden dědáček tady na nádraží, dojel vlak od Veselí, dojel vlak od Vrbovců, vyvexlovali se. Ten výpravší se dívá, pa dědáček, myslím, jim nedojel někdo. Za chvíli dojeli zas dva vlaky, povídá, běž se optat toho dědáčka, co tam stojá. Že snad někde jedu, no to není možné, že by ho neviděli. Dědáčku, povídá ten výpravší, vy tady co stojíte, někoho čekáte? Ne, já čekám na vlak. Aha, a však už jeli 4 od rána. No vím, že naši mě poslali na ten 5. vlak, však to čítám. Jsem si tak vzpomněl, když si tetička Anka krmili hus. Však víte, jsme všetci z dědiny, jak se krmí hus, pravda? Láduje se i to do toho zobáka šlíšky. Anebo turky, alebo turkyňu. A tak ládovali a velice jich šípava. Podporu jedna noha. Představte si, na sílu na moc tak pchat do zobáka. To je, jak by nám slivovicu tak žgal na sílu na moc. Hned ji aj vyplácali na místě. Nachopete se tam sousedů Francek, povdá, co děláte teti? Krmím huso, nevidíš ty trůbo? Velice mě šípe, už pakuj. Francek povdá, však lesti vás tak moc šípe, tetičko obráťte opačně, zkuste to opačně. No, však to víte, aj ta modernizácia, teda jak došla na dědinu, začíná od toho najmenšího. Od pioníra. Já byste mysleli ode mě. Od pioníra. Než to došlo po ty trabanty, pravda. No, to máte tak, pravda. Ludé to tak neznali, stříčky. Když si to aj koupili, moc jste ho nevěděli. Vytlačili to ven, strýc Tomáš. Povídají, vši to oprubuju. V dědině je nikdo není. Všechno je po fabrice a po práci. Francek se jim smí, povídá. Tati, jsi zvědavý. Co jsi zvědavý? Moc jste ho nevěděli, pustili benzín a už se potom šlapali, už to hnětli. Tak jak morák po kyanici. Franta povídá, tati, ty to nemáte nacupované. A co brbleš, já to mám zaplatené, ty trůby. Ty jenom zavři hubu, jak to roztočím, aby ti tam nějaký šroubek do ní nevleděl. Prý to ještě není dobře poutahované. Podarilo se jim to konečně našlápnout, teda dýmu a smradu, ani se nevědělo, z koho to jde. Naraz. A šrotovali to nadol po dědině. Naházali tam rychlosti a kerteple do sklepa, ale v tej vám dojel autobus z kordárny a ľudia, jak sa vyvalá z toho autobusu, tak to sa ten štát sformuje na jeden chodník, na druhý, tak to ide jak šíra silnicu. Starý oči vyplevšené, povedal, hej, ľudia, provoval, utekajte preč z tej silnice. A i z tej príkopy preč, protože já ještě presne nevím, kady pojede.
0: Rádio Jihlava.

0: přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost, nebo blbě jsem parkovala, a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojený na mých pohádkách. A ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář. Tak to se ještě jezdilo podél nemocnice. A tam byl takový krásný kopec, a mě to strašně bavilo, že jsem vždycky rozpumpovala auták a pak jsem vykuplovala a jela jsem zadarmo. Ten pocit byl nádherný. A až kam dojedu.
1: Že ona je šetrná. Ona si kolikrát tam zajela, i 10 kiláko jim mohla ušetřit.
0: A teď jednou jsem takhle teda to napumpovala, vykuplovala a jedu si. A vám to chytlo nádhernou rychlost. A teď najednou u té nemocnice zpoza rohu příslušník. A začal na mě mávat a já teď, než jsem zase našla tu brzdu rychle, tak jsem ho přejela. Teda ne jeho, pro Krista pána, to ne, ale podél něj kousíček. Zastavila jsem. Já bych v životě nikdy neujela. Ale on měl ten pocit, že asi jo. Tak pěstičky na prsíčka začal rychle utíkat. A já už jsem stála, už jsem si tak připravila ty doklady, vytočila okýnko. A to jsme měli takovej bílej kupon. A ten, když se třikrát štípnul, tak byl řidičák v čudu. Tak i ten kupon jsem si připravila. On přiběh. A jakmile začal tím, paní řidičko, tak to jsem věděla, že to bude delší. Jo, protože jak začal paní Bohdalová, tak už jsem věděla, že ho možná ukecám. Ale paní řidičko, to už jsem tušila, že to bude komplikovanější. Tak on pá, paní řidičko, kolik jste tady jela? Já jsem říkala, 70, to vím. A on povídá, a kolik se má jet podél nemocnice? Já pán to vím, taky 30. A on jak držel ten kupon, tak povídá, tak se nedá nic dělat, paní Bohdalová, budeme štípat. A v ten moment vás musí rychle něco napadnout. Já jsem měla tu kliku, že mě to napadlo a řekla jsem, koukla jsem se na něj, jak řekl, musíme štípat. Tak jsem se na něj koukla a řekla jsem, prosím vás, štípněte si kam chcete, jenom ne do toho řidiča.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňá, no. A on povídá, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahral bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. A... Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, pač my jsme spolužáci, to nevíte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to JAMU, Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu, že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinu. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali. No a teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panský lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, až my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, stric Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl čestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop. On tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli, Sovákovi nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak... A čo to je drevokocůr, páno? Vám to mám Slovákům vysvětlovat? To je přece po vašem veverka. Paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach. On prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, baba tam zbírala borůvky a lekla se střílí, Johan utekla, tam on borůvky. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila, on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to je, no.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho. A ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo. Kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel. A on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá. A teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu. Říkám, že to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. Budu v Butovicích, představte. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou 1, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tože já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já. To potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaraženi, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v hnoji a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a navyhládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte, chodíte za babama tady jako na hranicách, jako jo, ne, mi by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází nebo je táhnete do domečku. Víš, já vás tak pozoruju, dovíš si, tak jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověče, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovezli a tak, jo, kluci, to je panečku s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to bude. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebyť toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pojmenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mě říkal, běr tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko, za jako stai io succede per forza di manere che di sorrato si riesco a nemorarmi vendichero questo oltraggio con la gelosia sa che tutto finisce per Guaresi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

0: Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domů všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A taky naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, až oni jim odvezli radar.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Pan Kutálek uvažuje, říká si, tak nevím, mám jít do města autem, nebo mám jít raději pěšky. Pak si řekne, co, pojedu raději autem, páč, jak se znám, někde se zas ožeru a nebudu moc chodit. Panovák je zas jednou úplně zhulákanej a jeden dobrosrdečný policajt mu pomáhá jít domů až do bytu. Doma mu pak panovák říká, tak hejte, když už jste tady, tak vám všechno ukážu. Tak hejte, tohle to je moje kuchyň, tohle to je můj obejvák, tohle to je moje ložnice, tam paní v posteli, to je moje manželka a ten chlap, co leží vedle ní, to jsem já. Potkají se dvě a povídá ta jedna. Je, holka, ty máš nějaký kruhy pod očima. To máš to, že máš manžela ještě milence. Ta druhá říká, prosím tě, z toho to nemám. Víď, ty holomci se před spole a jede na druhýho.
1: V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden.
2: Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdem. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdem.
1: Taxikář jednoho veze a říká mu, hlejte, já vám řeknu jeden novej policajský vtip. Ten říká, poslyšte, ale já vás upozorňuji, že jsem z ministerstva vnitra. Ten taxikář říká, to nevadí, já vám to řeknu pomalej. Do drogerie přijde zákazník, je tam fronta, tak křičí na prodavačku. Haló, slečno, já bych chtěl jen 4 kondomy, 4 prosím. Povídá jedna žena z fronty. Poslyšte, to musíte vy zprostě jako jeden tohle takhle křiče, to se tam můžete říct trochu potichu, ne? A on říká, je, Anka, to seš ty? Tak haló, 5 mě jich přineste, 5. Potkaj se dvě, povídá ta jedna. Představte si, paní Mlinková, ta holka Čuřinovic je teprve 15 a už je prej v jiným stavu. Ta druhá říká, prosím vás, co to jen do ní vjelo? Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce, hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty, kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. Přijde jen do lékárny a říká, tak prosím vás, tohle to je recept pro manželku a tohle je pro mýho nemocného koně. Ale prosím vás, ne, aby se to splet a vyměnil ty nálepky, aby se mě pak proboha nestal něco s mým koněm. Cana říká, Ici, musíme si nechat udělat do oken rolety. Na vchodě bydlí novej inženýr, mohl by se koukat, jak já se tady slíkám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva. Jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody. Jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody. Že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malej kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se neobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky. A on to také ten pásek vytáhl. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci. A když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou, v takzvaném Tichém údolí. A tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my a to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co takhle si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil, my jsme vylezli, šli jsme dovnitř a už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jednou objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? A on říkal, Hynek. Říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to, říkal, je to maminka, tohle je moje sestra, no tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A teď, když on si to prohlíceli, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstě a říká, hledej blbou, ne, těch fotek musíš mít víc doma. To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli 2x na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
2: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě Kašpárka a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze, takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem v sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
1: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takový výstavky improvizovaný. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavské náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
3: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorapal, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už odjakživa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On mi myslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nešníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně čeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pašněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, nabrusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pá, máš ho nabrouši, nejdi. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší, Pepíku! On pá, co je, srp máš nabroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu sekret, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, on pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já sekám furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Milí přátelé, ve hře, kterou uvidíte, přijde řeč i na takzvané rukopisné padělky. Povězme si stručně, jak to s nimi bylo. Tak rukopisy jsou čtyři. Spor o jejich pravost je zajímavý už svou délkou. Táhne se bezmála 200 let a stále trvá. Ještě dnes u nás existuje skupina badatelů, která se ustavila jako Česká společnost rukopisná a která si vzala za úkol dokázat jejich pravost. Srbský historik Bojko Kulič loni vtipně poznamenal, že rukopisy jsou české Kosovo pole. Tři z těchto čtyř památek spojuje řetěz zvláštních náhod. Jak asi víte, hlavní roli v kauze rukopisných podvrhů sehráli dva dobří kamarádi, Josef Linda a Václav Hanka. V době, kdy své rukopisy objevili, bylo prvnímu z nich 27 a druhému 25 let a bydleli společně v pražském podnájmu u Mádlů. Už na začátku příběhu stojí jeden podezřelý fakt. Josef Linda si prý při studiu dával pod nohy bezcennou knihu, aby ho nestudili dlaždice. A jednoho dne, roku 1816, ho, Bůh ví proč napadlo, rozpárat její desky. A hle, našel tam první rukopis staročeskou píseň Vyšehradskou. Rok na to objevil náhodou zrovna jeho kamarád Václav Hanka další vzácnou památku. A to, jak sám uvedl, pod jarmarou v komoře kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové. Byl to sešitek o rozměrech 12x8 cm a obsahoval 14 básní ze 14. století. Dnes mu říkáme rukopis Králové dvorský. Když jsme ho nedávno se Zdeňkem Svěrákem v oddělení vzácných rukopisů Národního muzea na vlastní oči viděli, nechtělo se nám věřit, že kvůli tomuto útlému svazečku o tloušťce cestovního pasu byly popsány stohy knih a že se kvůli nevíře v jejich pravost tolik lidí proměnilo v nepřátele národa. Ale vraťme se k Hankovi a Lindovi. Tak oba mladí muži se zamilovali do dcery svých domácích Barbory Mádlové. A byl to Václav Hanka, kdo si Barboru vzal. Na svatbě byl mu za svědka malíř, restaurátor a znalec starých malířských technik František Horčička, správce obrazárny na zámku v Zelené hoře. A právě odtud, další vzácná náhoda, přišel Václavu Hankovi, knihovníku Národního muzea, poštou rukopis zelenohorský. Prvním, kdo pojal podezření, že rukopisy nejsou pravé, byl Hankův a Lindův učitel Josef Dobrovský, světově proslulý slavista. Přátelé, abychom se dohodli na úrovni, na které se pohybujeme, předpokládám, že nemusím vysvětlovat rozdíl mezi slavistou a slávistou. Tak, dobře. Tak tedy, nález rukopisu Králové dvorského ze 14. století Dobrovský uvítal. Ale když mu Hanka přinesl rukopis zelenohorský, dokonce z 10. století, pojal podezření. Především nedokázal on, znalec nad všechny, staročeský text rozluštit. A když pak Hanka text přes noc rozluštil, podezření zesílilo. Jako jazykovědec objevil také v textu řadu nesrovnalostí. A možná si i vzpomněl, že si žák Hanka kdysi obratně padělal vysvědčení. A bylo mu jasno. Objevené památky prohlásil za podvrhy. Netušil ovšem, že se tím na dosmrti promění v odrodilce a škůdce národa. No, aby nám, přátelé, nebylo líto, že je naše literární historie poskvrněna podvrhem, je dobré vědět, že nebýt rukopisů nenapsal by Bedřich Smetana Libuši. Výzdoba Národního divadla a Panteonu Národního muzea by vypadala úplně jinak. Řada krásných Mánesových a Alšových obrazů a Myslbekových soch by nikdy nevznikla. A vůbec, že tato milosrdná lež dodala našemu národnímu obrození mocnou vzpruhu. A kromě toho nejsme v tom padělání sami. Předběhli nás například Skoti. Jejich básník James Macpherson údajně pozbíral v horách písně starých Keltů a vydal je jako Ossianovy zpěvy. Taky mu to neprošlo. A nedávno, k velké nelibosti ruské veřejnosti, začalo se vážně pochybovat i o pravosti slova o pluku Igorově, nejslavnější slovanské památky z 12. století. Mimochodem, do češtiny ji přeložil Václav Hanka. Ale zpátky k našim rukopisům. Tak kromě Dobrovského se kvůli nim do Národní kladby dostali další popírači jejich pravosti. Antonín Vašek, Jan Gebauer, Jaroslav Gol, T.G. Masaryk a Jára Cimrman. Posledně jmenovaný ve své knize Rukopisy dnes a kdysi napsal: básničky jsou to pěkné. A muselo jim to dát pacholkům práci. Ale podvádět se nemá. Já sám jsem se ve finanční tísni drobného literárního podvodu také dopustil, když jsem prodal své Slezské písně Bezručové. A do dneška mě to mrzí. Než se, přátelé, rozejdeme na přestávku, ještě několik slov o tom, jak se na morální aspekt literární mystifikace díváme my, cimrmanologové. Tak, my dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme. Dovedeme také pochopit, že taková práce asi bavila, víte. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly, osoby, které nikdy nežily, a po léta mystifikovat český národ, to se nám opravdu, ale opravdu nezdá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popát, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák, no prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to byl fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jim najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla.

Radio Vihaava. Shine bright like a diamond.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

naše fontána, to bude na pořád, tak jako láska.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
9: Na kraji zemí chyb,

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Prezident Petr Pavel bude dnes podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a také o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Ministr zahraničí Macinka dostal z hradu také pozvání, ale po domluvě s Babišem se nezúčastní.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár zahradního domu v Rouchovanech na Třebícku způsobil škodu 2,5 milionu korun. Objekt začal hořet v noci na sobotu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Hasiči příčinu vzniku požáru vyšetřují. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. České volejbalisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství Evropy. V Modeně se utkají od 16 hodin se Slovenskem a budou usilovat o třetí vítězství ve skupině. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka vstoupili do šampionátu výhrou 3-1 nad Řeckem a poté zdolali v pěti setech Švédsko.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní ráno, my máme za sebou zprávy a to znamená, že vplouváme do dnešního ranního vysílání Rádia Jihlava. Tak hezký den, dobré ráno, příjemné vstávání, to vám přeje od mikrofonu Zbyněk Loucký, ať se skvěle poslouchá.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme Rub a Leeds.

0: se děje v Jihlavě.
1: Z Jihlavy putuje 50 kol na pomoc školákům v Gambii. Jihlava dlouhodobě podporuje projekt Kola pro Afriku. Do projektu Kola pro Afriku, který pomáhá dětem v Gambii, se zapojuje také město Jihlava. Z Jihlavy nyní putuje do Afriky 50 jízdních kol, dalších 40 kol odeslali dárci ze Žďáru nad Sázavou. Za 14-letou dobu existence sbírky v Česku bylo do Gambie odesláno přibližně 15 000 kol. Kola pro Afriku tímto ale nekončí. Lidé, kteří mají doma nevyužité nebo vyřazené jízdní kolo, mohou do sbírky přispět i nadále. Největší zájem o horská a trekkingová kola. Sběrné místo je v městském skladu v areálu útulku pro opuštěná zvířata v bývalých kasárnách v Pístově u Jihlavy. Kola tak dostávají druhý život a v Gambii pomáhají především školákům z vnitrozemských oblastí, kteří často překonávají do školy dlouhé vzdálenosti.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Dnešní kalendárium s datem 14. září už je připraveno. Rok 1926 ve Velké Británii vyšla první knížka o Medvídkovi Pooh. V roce 1993 se hrálo první kolo prvního ročníku české hokejové extraligy. Rok 1999 automobilka Škoda Auto představila veřejnosti nový malý kompaktní automobil Škoda Fabia, co by nástupce ikonického modelu Škoda Felicia. A v roce 2012, právě v tento den z důvodu série otrav metanolem, byl v celém Česku vyhlášen úplný zákaz prodeje alkoholických nápojů s obsahem alkoholu na 20%. Dnešní narozeniny: v roce 1886 se narodil Jan Masaryk, československý ministr zahraničí a diplomat. V roce 1945 skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř a v roce 1983 zpěvačka Amy Winehouse. Hezký den přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí.
1: To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: víme, co se děje v našem kraji.
1: Můžete ovlivnit budoucnost lokalit nad Plovárnou a Špitálské předměstí. Jihlava zve veřejnost na veřejná projednávání, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září. Dvě projednávání se zaměří na lokalitu nad Plovárnou a Špitálské předměstí. Jihlava připravuje další rozvoj několika významných částí města a chce tak do debaty o jejich budoucnosti zapojit také veřejnost. Územní studie umožňuje podrobněji prověřit, jak se může konkrétní část města v budoucnosti rozvíjet. Nejde pouze o umístění nových domů. Řeší se také doprava, veřejná prostranství, zeleň, technická infrastruktura nebo vazby na okolní čtvrti. Veřejná projednání jsou důležitá právě proto, že lidé, kteří v dané lokalitě žijí nebo se v ní pravidelně pohybují, mohou upozornit na potřeby a souvislosti, které je dobré do další práce zahrnout.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Tak jsme se dnes rozhodli holek a kluků z Zlatíček zeptat, proč nosí policisté uniformy.
2: Aby byli třeba dobře vidět.
3: Kdyby třeba už neměli žádný tričko, tak aby se mohli převlíct a aby byli dobře vidět. Třeba na to mají i nějaké odrazky.
4: Aby je poznali všichni.
5: Aby se mohli poznat jinak. Kdyby byli třeba jako zloději, tak by zastřelili sami sebe.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji pěkné ráno. Stát loni získal dědictví po lidech bez příbuzných a bez závěti za víc než 560 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řešil 1615 případů takzvaných od úmrtí. Od roku 2015 je to druhý nejvyšší počet.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jihlavská radnice nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Je blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitů, ale vyšlo to velice těsně. Město teď na měření hluku uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Jihlava letos nechala odborně změřit také hluk u výrobce dřevotřískových desek Kronospan a na výsledky čeká. Chorvatští záchranáři evakuovali z ostrova Brač přes 230 lidí kvůli požáru, informuje o tom agentura AFP. Oheň zasáhl borový les a křoviny na ploše o rozloze asi 3,5 tisíce hektarů, ohrožoval domy a rozdmíchával ho silný vítr. Motocyklový jezdec Filip Salač nedokončil ani druhý závod mistrovství světa Moto2 po životním srpnovém triumfu v Británii. V Misanu odstoupil z velké ceny San Marina v 9. kole z 5. místa kvůli technickým problémům. Závod MotoGP vyhrál Španěl Marc Marquez.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Dnešní novinky jsme se dozvěděli právě ze zpráv a tak můžeme vplout do další hodinky dnešního vysílání Rádia Jihlava. Hezké pondělí a příjemné ráno vám přejeme právě teď a k tomu báječný poslech. Tady Zbyněk Loucký. Dobrý den.
2: Rádio Jihlava. 101.1

0: Kam na Jihlavsku?
1: Kam se dá dneska vyrazit? Bereme vás a zveme vás na čaj o páté na přednášku s názvem Rodák z Nové říše a Napoleonova tchýně. Přednáška začíná v 17 hodin v Muzeu Vysočiny Jihlava. Přednášet bude Vladimír Holeš, ředitel Filharmonie Gustava Mahlera. Středobodem bude opět osobnost pocházející z Vysočiny, jež se proslavila ve světovém měřítku. Stál velmi blízko klasicistním velikánům Haydnovi či Beethovenovi, jejichž díla dirigoval v premiérových představeních. Léta stál v čele orchestru vídeňského Burgtheatru. Řeč bude dnes o Pavlu Vranickém. Určitě si to užijte.
0: Kam na Jihlavsku?

Hezké pondělní ráno s datem 14. září. Do nového týdne vstupujete s Rádiem Jihlava a my vám přejeme skvělý a báječný poslech. Pojďme se podívat do kalendáře. Dnes má svátek jméno Radka. Všem Radkám přejeme všechno nejlepší a dnes také 14. září je Evropský den židovské kultury. Prožijte hezký den, pěkné pondělí vám přejeme a skvělý start do nového týdne, jak jinak než hity Rádia Jihlava. Dobré ráno, hezký den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Žďárská knihovna Matěje Josefa Sichry má šanci uspět v prestižní evropské soutěži RegioStars 2026. Po rekonstrukci se probojovala mezi 25 finalistů. O jednom z ocenění mohou rozhodnout také lidé v hlasování veřejnosti. Knihovna se po rekonstrukci proměnila v moderní prostor určený všem generacím. Z knihovny vzniklo místo, které neslouží pouze k půjčování knih, ale také k setkávání, odpočinku, studiu a nejrůznějším aktivitám. Ročně se zde uskuteční více než 900 akcí. Program je určený různým věkovým skupinám, od nejmenších dětí až po seniory, pro které knihovna pořádá například kurzy zaměřené na umělou inteligenci. Právě díky tomu se Žďárská knihovna dostala mezi 25 finalistů soutěže RegioStars. O vítězích rozhodne Mezinárodní porota v říjnu během Evropského týdne regionů a měst. Žďárský projekt má ale šanci získat také cenu veřejnosti. O ní mohou rozhodnout lidé svým hlasem. Hlasovat je možné na oficiálních stránkách soutěže RegioStars Awards.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Jsme v novém týdnu a také jsme v dnešním pondělku s datem 14. září. Přejeme hezké pondělní ráno a přidáváme právě teď i motto pro dnešní den. Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem, že šťastný. Řekli mi, že jsem úkol nepochopil a já jim řekl, že oni nepochopili život. Mějte se moc hezky, prožijte hezké pondělí a buďte s rádiem Jihlava. Příjemný poslech od mikrofonu vám přeje Zbyněk Loupský. Hezký den.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Skonto
2: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítám vás. Prezident Petr Pavel bude dnes podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a také o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Ministr zahraničí Macinka dostal z hradu také pozvání, ale po domluvě s Babišem se nezúčastní.
2: Co se děje v kraji?
3: Požár zahradního domu v Rouchovanech na Třebícku způsobil škodu 2,5 milionu korun. Objekt začal hořet v noci na sobotu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Hasiči příčinu vzniku požáru vyšetřují. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouho

Dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů, zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. České volejbalisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství Evropy. V Modeně se utkají od 16 hodin se Slovenskem a budou usilovat o třetí vítězství ve skupině. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka vstoupili do šampionátu výhrou 3-1 nad Řeckem a poté zdolali v pěti setech Švédsko. Rádio Jihlava.

Ve Velkém Meziříčí na Žďársku zahájila po přestavbě běžnou činnost, a to dnes. V budově přibyla stupňovitá posluchárna vhodná i pro divadlo a více účelový sál. Další možnost setkávání nabízí nově upravená zahrada s altánem. Přestavba budovy v Poštovní ulici stála 90 milionů korun, včetně vybavení. Město na projekt dostalo dotaci 65 milionů korun. Teď už další hity.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: chytřejší než rádio.
1: Většina z nás zrcadla ve výtahu využívá ke kontrole svého vzhledu, potom někdo třeba k focení selfieček. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, z jakého pravého důvodu tam ta zrcadla jsou? Výtah je jako autonomní vozidlo, které nám ulehčuje život a dnes už ho bereme jako něco zcela běžného. Není tomu tak ale u všech. Spousta lidí se ve výtazích necítí dobře a trpí úzkostmi. Ve většině případů se pak jedná o klaustrofobiky. A právě kvůli nim se do výtahu dávají zrcadla, která lidem s fobií pomáhají překonat strach. Zrcadla totiž vytvářejí pocit prostornosti a člověk se tak necítí stísněně. Kromě toho fungují i jako rozptylovače, kdy se mozek začne soustředit na nás, místo toho, aby dal průchod strachu a iracionálním myšlenkám. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Ladíte vlnu 101.1 FM, záchranné složky vyjížděly v pátek ráno krátce před 6. hodinou kvůli nehodě, k níž došlo u příseky na Jihlavsku. Jak uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková, havarovala zde dvě osobní auta. Nehoda se stala poté, co řidič osobního vozidla Citroen srazil divoké prase. Po střetu přijel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem BMW. Při nehodě se zranili 3 lidé a my přejeme, ať jsou brzy v pořádku. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
3: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česká správa sociálního zabezpečení varuje důchodce před nebezpečným podvodem. Pachatelé se vydávají za zaměstnance tohoto úřadu a seniorům slibují zvýšení penzí. Ti by si měli vždy pravost informací ověřit přímo u sociálky prostřednictvím jejich oficiálních kontaktů.
0: Co se děje v kraji?
1: Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny v Modřínové ulici. Budovu si veřejnost poprvé prohlédne 16. září. Půjčování knih začne 29. Stavební práce vyšly radnici na 35,5 milionu korun. Za nábytek zaplatila asi 1,8 milionu. Americký prezident Donald Trump představil vlastní návrh nových uniform pro vesmírné síly Spojených států. Měl se inspirovat sci-fi filmem Hvězdná pěchota, jehož tvůrci ale zvolenou estetikou odkazovali k době nacismu, před kterým varovali.
0: Sport.
1: Česká tenistka Darja Vidmanová vypadla na turnaji v Mexiku v prvním kole po porážce

0: 6-7 a 2-6 s pátou nasazenou Indonésankou Tienovou. 23-letá Vidimanová, která absolvuje první sezónu na elitním okruhu, si připsala třetí porážku za sebou.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Veřejnosti se na Vysočině otevřou desítky památek. Připojí se ke dnům evropského dědictví. Více za okamžik.
1: Rádio Jihlava. 101.1

Ladíte vlnu 101.1 FM. Následující víkendy se veřejnosti na Vysočině otevřou desítky památek a připojí se tak k dnům evropského dědictví. Zdarma si bude možné v sobotu a neděli prohlédnout třeba i hrobku rodu Palavčíny u Jemnice. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Ladíte Rádio Jihlava. Nemocnice Jihlava zrekonstruovala po 23 letech sál jednodenní chirurgie. Nové vybavení stálo víc než 22 milionů. Cílem bylo podle nemocnice zajistit lepší podmínky pacientům i personálu. Sály slouží především jak pro gynekologické, ortopedické, urologické a chirurgické výkony, které nevyžadují hospitalizaci. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň plnou citu.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Ministr zahraničí Petr Macinka se dnes mohl sejít s prezidentem Petrem Pavlem. Podle svých slov dostal pozvání, aby se přidal ke schůzce prezidenta s premiérem Andrejem Babišem. Mluvčí ministerstva zahraničí později uvedl, že na schůzku jde jen Babiš.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava od zítřka upravuje pravidla parkování. Parkovat můžete 30 minut zdarma mimo centrum. V modrém a oranžovém režimu si nově můžete aktivovat půl hodiny parkování zdarma. Ve fialovém režimu dál zůstávají 2 hodiny zdarma. Bezplatný čas je potřeba aktivovat v aplikaci nebo v parkovacím automatu. Na muže ve věku okolo 50 let dnes u břehů západní Austrálie zaútočil žralok. Napadený byl urychleně převezen do nemocnice. Odborníci se domnívají, že rostoucí počet lidí v moři u australského pobřeží a stoupající teplota vody mění migrační trasy žraloků a to může přispívat k nárůstu počtu útoků.

0: Sport.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji v Mexiku pro 8 nejlepších závodnic sezóny dvě domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Katarinu Bauerovou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak dámy a pánové, krásné pondělní dopoledne přeje Fugas Jelehce po 11. hodině a taky už máme dneska 14. září. Jinak je dneska církevní začátek nového roku. 7535 let od stvoření světa. Každopádně je po víkendu a před námi další pracovní týden. Pojďme teď ale zpátky k dnešku. Co vás všechno čeká? Opět v první řadě písničky, ale taky si třeba řekneme nejrůznější zajímavosti, informace a drby. Namátkou třeba o tom, že Angelo z kapely Kelly Family už 4 roky nepije. Nebo si připomeneme, kdo dneska slaví svátek či narozeniny. Tak si na to všechno rozhodně počkejte, já vám všem přeji krásné pondělí, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a my se teď můžeme společně podívat do světa hudby, protože jsou připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Zpěvačka Marika Gombitová, která oslavila včera 70. vystoupí 26. září v Prešově, 10. října v Praze a 7. listopadu v Bratislavě. Do pražské O2 arény si umělkyně, která je po autonehodě od roku 1980 na invalidním vozíku, vrátí po dvou vyprodaných koncertech v roce 2024.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Zpěvák a bubeník skupiny Kelly Family Angelo nebo Angelo dříve propadl alkohol. Jak sám tvrdí, pití mu pomáhalo vyrovnávat vnitřní tlak. Nicméně vypadá to, že mu včas došlo, do jak velké říti se to vlastně řítí. A tak s pitím skoncoval, no a nyní už je 4 roky takzvaně čistý.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Slíbil zaspívat lidem, kteří pravidelně otevírají na Žofíně nejen srdce, ale také své peněženky. Petr Janda chtěl podpořit dražbu obrazů Klubu přátel dětí dětských domovů. Jenomže, cituji, opřel jsem kytaru o zadní kolo a dával věci do auta. Pak jsem už po ní ani nevzdechl. Nasedl jsem, začal jsem couvat a koukám na kameru, co to tam je za červený flek. Hned jsem vyletěl z vozu. Přejel jsem kytaru.
2: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
1: Rádio Jihlava. 101,1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukáž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM. No a my se teď mrkneme na to, kdo 14. září slaví svátek. Tak jsou to Radka, Radoslava, Radslava a Radislava. Přejeme tedy všem oslavenkyním všechno nejlepší. No a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
3: Na kráji zamíchej.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM. Máme dneska pondělí, je 14. září. No a my se můžeme mrknout na dnešní pranostiky. Jedna říká, po svatém kříži podzim se blíží. Druhá pranostika, na povýšení svatého kříže, odkud fouká vítr, odtud přijde drahota. A ještě jedna, svatý kříž ovší stříž. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den, a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Po deštích se houbařská sezóna naplno rozjela a lidé nosí plné košíky. Nejvíce se dařilo především v pohraničí Čech. Jedna rodina ze šumavské Sušice dokonce nazbírala 9 košíků plných hub. Na Šumavě je teď ale také místo, kde se houbaři kvůli obavám z kontaminace půdy nehrnou. V oblasti Dobré vody se nedávno řešil výskyt nebezpečných látek v půdě bývalého vojenského prostoru.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava plánuje netradiční vylepšení veřejného prostoru. V ulicích by se v budoucnu mělo objevit zhruba 12 a více bronzových figurek ježků, které mají podpořit turistický ruch. Inspirací jihlavská radnice našla u sousedů v Polsku. Severní Korea otestovala při vojenském cvičení několik typů zbraní, včetně útočných dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket. Manévry měly posílit morálku vojáků a jejich schopnost zničit nepřítele na rozkaz. Cvičení se uskutečnilo krátce poté, co Pchjongjang odpálil několik balistických střel krátkého doletu do moře.
0: Sport.
1: Pražská O2 Arena už se chystá na zápas druhého kola kvalifikace Davisova poháru mezi českými tenisty a Spojenými státy, který se uskuteční 18. a 19. září. Hráči by si měli v hale poprvé zatrénovat dnes. Kapacita haly bude 15 000 míst. Prodáno je zatím 80% vstupenek.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké pondělní poledne a také pohodový poslech vám všem z vln 101.1 FM, tedy vln Rádia Jihlava, přeje Fugas. No a samozřejmě také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Já teď totiž přijdu s novým receptem. Dneska to bude hrnkový perník. Tak si na to počkejte, dáme si pár hitů a pak se do toho rovnou pustíme.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem, no a když je to poledne, přicházím s dalším receptem. Dneska to bude hrnkový perník. Hluboký plech vymažeme tukem a vysypeme hrubou mouku. Nebo plech můžeme vyložit pečícím papírem. Troubu předehřejeme na 170 stupňů. Do mísy vsypeme prosátou mouku, cukr, vanilkový cukr, kakao, kypřící prášek do perníku a promícháme. Přidáme mléko, olej a vejce a vymícháme na hladké těsto. Můžeme přidat ještě nahrubo nasekané ořechy. Těsto pak vylijeme na připravený plech a rovnoměrně ho rozetřeme. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme 20 minut. Správné propečení těsta můžeme kontrolovat špejlí, kterou zapíchneme do těsta. Hotový perník pak necháme vychladnout, potřeme ho marmeládou, polijeme čokoládou a posypeme kokosem. Po zatuhnutí polevy pak nakrájíme na řezy a podáváme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: na rádiu Jihlava. Posloucháte rádio Jihlava, dámy a pánové, a právě teď je pro vás připravená úplně nová pohádka. Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
1: Dík řekl sojky, poznáš jednou i sebe.
2: Honzíku, tak si představ, že dneska jsem na cestě do práce potkal jelena.
3: Děda, a jak jsi poznal, že ten jelen jde do práce?
0: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte Rádio Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den. Máme dneska pondělí 14. září.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podpory v nezaměstnanosti. Například 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou čistou mzdu 30 000 korun, bude první měsíce dostávat o 4,5 tisíce korun méně, než tomu bylo letos. Mírně si sice polepší v posledním měsíci, kdy má na dávku nárok, ale tomu propad rozhodně nevyrovná. Kam se vypařilo to heslo pomůžeme lidem? Hold, slibem nezarmoutíš.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkné odpoledne. Poslanec Filip Turek se musí omluvit hnutí Duha za výrok o parazitech. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Omluvu musí zveřejnit na své sociální síti. Ekologická organizace na něj podala žalobu koncem června, a to mimo jiné kvůli tomu, že ji Turek spojoval s úmrtími při povodních, které zasáhly Česko před 2 lety. Poslancův právní zástupce už tehdy řekl, že se jeho klient omlouvat nebude.
0: Jihlava aktuálně.
2: Horácká multifunkční aréna se dostala mezi 52 nominovaných realizací v celostátní soutěži Stavba roku 2026. Jihlavská stavba tak pokračuje v sérii letošních odborných úspěchů. O vítězích rozhodne porota v listopadu. S příchodem zimy některé aerolinky omezí provoz svých letů. Irská společnost Ryanair už ohlásila, že odbaví o 2 miliony cestujících méně než v létě. Důvodem je drahé letecké palivo. Ryanair ruší odhadem 13 000 letů.
0: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4 hry. V historickém pořadí se osamostatnila na 2. místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 13. hodina nám odbyla, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem pondělním vysílání. Už za okamžik se mrkneme na někoho slavného v bulvárním okénku. Konkrétně dneska se podíváme na influencerku Anetu Chovanovou alias Andulu. Tak si na to rozhodně počkejte, podrobnosti vás čekají už za malou chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Influencerka Andula ostře se pustila do Carlosevé moly. Nechyběl ani peprný vulgarismus. Vítejte v bulvárním okénku. S jejím bývalým partnerem Carlosem si nebrala servítky. Hvězdného MMA bojovníka nazvala kurekem. Vyhrocená situace mezi bývalými partnery Carlosem a Lelou Vémolovými se stala hlavním tématem sociálních sítí. Válka známé dvojce, která letos v dubnu oznámila rozchod, vyvolala hned tisíce reakcí. Zatímco někteří v záležitosti stojí při Lele, jiní se naopak zastávají spíše Carlose. Situaci nenechala bez povšimnutí dokonce ani známá influencerka Andula. A ta se zastála právě Lely.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: Posloucháte pondělní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám všem přeje hezký den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Hlavní součástí druhé etapy výstavby centrálního dopravního terminálu v Jihlavě bude nové autobusové nádraží a také navazující dopravní infrastruktura, komunikace veřejného osvětlení, trolejové vedení a nebo řešení křižovatek. Nyní město hledá projektanta, který aktualizuje dosavadní studii a připraví projektovou dokumentaci pro další část terminálu.
2: Vy nám to tady uděláte hezký, pane architekte.
3: Nahoru, můžeme na to uvolnit až 35 000.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pondělí a je 14. září, ale taky je čas na to, abych se s vámi už jen rozloučil. Popřál vám hezké odpoledne s Katkou a s Rádiem Jihlava a pozval vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česká správa sociálního zabezpečení varuje důchodce před nebezpečným podvodem. Pachatelé se vydávají za zaměstnance tohoto úřadu a seniorům slibují zvýšení penzí. Ti by si měli vždy pravost informací ověřit přímo u sociálky prostřednictvím jejich oficiálních kontaktů.
0: Co se děje v kraji?
1: Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny v Modřínové ulici. Budovu si veřejnost poprvé prohlédne 16. září. Půjčování knih začne 29. Stavební práce vyšly radnici na 35,5 milionu korun. Za nábytek zaplatila asi 1,8 milionu. Americký prezident Donald Trump představil vlastní návrh nových uniform pro vesmírné síly Spojených států. Měl se inspirovat sci-fi filmem Hvězdná pěchota, jehož tvůrci ale zvolenou estetikou odkazovali k době nacismu, před kterým varovali.
0: Sport.
1: Česká tenistka Darja Vidmanová vypadla na turnaji v Mexiku v prvním kole po porážce 6-7 a 2-6 s pátou nasazenou Indonésankou Tienovou. 23-letá Vidmanová, která absolvuje první sezónu na elitním okruhu, si připsala třetí porážku za sebou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Přeji hezké pondělní odpoledne. Z Rádia Jihlava zdraví Katka. Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava. 101.1

Pěkné odpoledne, těší nás děladíta Rádio Jihlava také dnes. Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny v Modřínové ulici. Budovu si veřejnost poprvé prohlédne 16. září. Zapůjčování knih začne 29. září. Stavební práce vyšly radnici na 35,5 milionu korun. Za nábytek zaplatila asi 1,8 milionu. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava. Come here, baby.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víme, jak se o víkendu vedla hokejová Dukla Jihlava. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let,

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava taky na startu nového pracovního týdne. A míříme do světa sportu. Jihlava prohrála v sobotu v první hokejové lize na ledě Tábora 2-4 a tým, který útočí na třetí celkový triumf za sebou, má po dvou kolech jen dva body. Další zápas se hraje Dukla ve středu na ledě Sokolova, tak na Rádio Jihlava budeme držet pěsti.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Ministr zahraničí Petr Macinka se dnes mohl sejít s prezidentem Petrem Pavlem. Podle svých slov dostal pozvání, aby se přidal ke schůzce prezidenta s premiérem Andrejem Babišem. Mluvčí ministerstva zahraničí později uvedl, že na schůzku jde jen Babiš.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava od zítřka upravuje pravidla parkování. Parkovat můžete 30 minut zdarma mimo centrum. V modrém a oranžovém režimu si nově můžete aktivovat půl hodiny parkování zdarma. Ve fialovém režimu dál zůstávají 2 hodiny zdarma. Bezplatný čas je potřeba aktivovat v aplikaci nebo v parkovacím automatu. Na muže ve věku okolo 50 let dnes u břehů západní Austrálie zaútočil žralok. Napadený byl urychleně převezen do nemocnice. Odborníci se domnívají, že rostoucí počet lidí v moři u australského pobřeží a stoupající teplota vody mění migrační trasy žraloků a to může přispívat k nárůstu počtu útoků.
0: Sport.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji v Mexiku pro 8 nejlepších závodnic sezóny 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Katarinu Bauerovou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hladíte rádio Jihlava, Katka přeje krásné pondělí. Jihlavská radnice nechá změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Podrobnosti za momentík.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.
3: Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Jihlavská radnice nechá akreditovanou laboratoří změřit hluk, který dopadá na obyvatele části Pávov. Je blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Měření, které tam před rokem dělali hygienici, sice neprokázalo překročení limitu, ale vyšlo velice těsně. Město teď na měření hluku uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Jihlava letos nechala odborně změřit také hluk u výrobce dřevotřískových desek Kronospan. Na výsledky čeká. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme krásný den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

0: Jste s rádiem Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že požár zahradního domu v Rouchovanech nad Třebíčkem způsobil škodu 2,5 milionu korun. Podrobnosti za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Požár zahradního domu v Rouchovanech na Třebíčsku způsobil škodu 2,5 milionu korun. Objekt začal hořet v noci na sobotu. Při požáru naštěstí nebyl nikdo zraněn. Hasiči příčinu vzniku požáru vyšetřují. Teď ale pro vás další hity rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Po deštích se houbařská sezóna naplno rozjela a lidé nosí plné košíky. Nejvíce se dařilo především v pohraničí Čech. Jedna rodina ze šumavské Sušice dokonce nazbírala 9 košíků plných hub. Na Šumavě je teď ale také místo, kde se houbaři kvůli obavám z kontaminace půdy nehrnou. V oblasti Dobré vody se nedávno řešil výskyt nebezpečných látek v půdě bývalého vojenského prostoru.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlava plánuje netradiční vylepšení veřejného prostoru. V ulicích by se v budoucnu mělo objevit zhruba 12 a více bronzových figurek ježků, které mají podpořit turistický ruch. Inspirací jihlavská radnice našla u sousedů v Polsku. Severní Korea otestovala při vojenském cvičení několik typů zbraní, včetně útočných dronů, střel s plochou dráhou letu a balistických raket. Manévry měly posílit morálku vojáků a jejich schopnost zničit nepřítele na rozkaz. Cvičení se uskutečnilo krátce poté, co Pchjongjang odpálil několik balistických střel krátkého doletu do moře.
0: Sport.
1: Pražská O2 Arena už se chystá na zápas druhého kola kvalifikace Davisova poháru mezi českými tenisty a Spojenými státy, který se uskuteční 18. a 19. září. Hráči by si měli v hale poprvé zatrénovat dnes. Kapacita haly bude 15 000 míst, prodáno je zatím 80% vstupenek.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné pondělní odpoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 14. září. No a my stále prožíváme pohodové odpoledne a Fugas vám z vln 101.1 FM přeje pěkný den. No a já už jsem opět za mikrofonem a jsem připraven vás provázet tím vysíláním. No a společně se mnou jsou připraveny také písničky, informace a zajímavosti. A taky zábava. Třeba si řekneme, že my všichni budeme muset vrátit Evropské unii 6 miliard neopravněných zemědělských dotací. Taky se dozvíte, kdo se v tento den ze slavných kdy narodil. Tak si na všechny informace počkejte, já přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise, která zkoumala, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství s jeho závěry ale nesouhlasí a bude je rozporovat. Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku. Aha, takže řečtí agrobaroni poradili českým agrobaronům, no a teď v tom pěkně jedou všichni.
2: To jste pioníři? Smradi!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jihlava. Máme dneska 14. září.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Jihlava chystá v souvislosti s výstavbou parkovacího domu u nemocnice takzvané inteligentní parkovací navigace. Ta bude řidiče přijíždějící do Jihlavy od Pelhřimova informovat o tom, kde mohou v danou chvíli zrovna dobře zaparkovat. No, dobře ty.

0: Hezké pondělní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 14. září. Kdo pak z těch známých se nám kdy v tento den narodil? Tak třeba hudebník Jaroslav Uhlíř, herec Jan Vala, herečka Kristýna Lejchtová, ale taky třeba britská zpěvačka Amy Winehouse. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z Vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frek.

0: zaleze jak šváb.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Poslanec Filip Turek se musí omluvit hnutí Duha

0: odborných úspěchů. O vítězích rozhodne porota v listopadu. S příchodem zimy některé aerolinky omezí provoz svých letů. Irská společnost Ryanair už ohlásila, že odbaví o 2 miliony cestujících méně než v létě. Důvodem je drahé letecké palivo. Ryanair ruší odhadem 13 000 letů.
1: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I po 17. hodině je s vámi Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas. Už za malý okamžik si řekneme, že v našem kraji přibývá případů žloutenky. Podrobnosti vás čekají za malý okamžik. Tak buďte s námi, buďte dobře naladěni na 101.1 FM a já vám všem přeji hezký poslech.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Do

0: Jste, dámy a pánové, velmi dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM. Na Vysočině přibývá případů virové hepatitidy A, známé také jako infekční žloutenka. Zatímco za celý loňský rok hygienici v regionu evidovali 31 nemocných, za prvních 8 měsíců letošního roku už jich bylo 28. Kraj přitom podle hygieniků nepatří mezi regiony s nejvyšším výskytem tohoto onemocnění. Tak přeci jenom buďte opatrní.
1: Však to je močka, tož v tom já se koupat nebudu.
2: To bude výhra.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde malý Roman domů a tatínek se ptá: tak co, Romane, co bylo ve škole? 4 jedničky a 1 5. Opravdu? No tak ukaž. Tatínek otevře žákovskou a tam je napsáno 11.11. matematika 5.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM a Fugas vám přeje fajnové pondělní odpoledne.
1: Policie Jihlava.
0: Ve středu 9. září v odpoledních hodinách přijali policisté na integrovaném operačním středisku oznámení od muže, který sdělil, že v jeho lese dochází k neoprávněné těžbě dřeva. No, policisté i hned po přijatém oznámení vyjeli do lokality a tam našli mladíka, který tam kácel cizí stromy. No a z lesa na Havlíčkobrodsku si odvezl 8 kubíků dřeva.
1: Policie Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám právě teď nabízím hudební rubriku Zatrak.
1: Zatrak, Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvačka Marika Gombitová, která oslavila včera 70. vystoupí 26. září v Prešově, 10. října v Praze a 7. listopadu v Bratislavě. Do pražské O2 arény si umělkyně, která je po autonehodě od roku 1980 na invalidním vozíku, vrátí po dvou vyprodaných koncertech v roce 2024.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Zpěvák a bubeník skupiny Kelly Family Angelo nebo Angelo dříve propadl alkoholu. Jak sám tvrdí, pití mu pomáhalo vyrovnávat vnitřní tlak. Nicméně vypadá to, že mu včas došlo, do jak velké říti se to vlastně řítí. A tak s pitím skoncoval, no a nyní už je 4 roky takzvaně čistý.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Slíbil zaspívat lidem, kteří pravidelně otevírají na Žofíně nejen srdce, ale také své peněženky. Petr Janda chtěl podpořit dražbu obrazů klubu přátel dětí dětských domovů. Jenomže, cituji, opřel jsem kytaru o zadní kolo a dával věci do auta. Pak jsem už po ní ani nevzdechl. Nasedl jsem, začal jsem couvat a koukám na kameru, co to tam je za červený flek. Hned jsem vyletěl z vozu. Přejel jsem kytaru.
1: Zatrak, Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké pondělí. Česká správa sociálního zabezpečení varuje důchodce před nebezpečným podvodem. Pachatelé se vydávají za zaměstnance tohoto úřadu a seniorům slibují zvýšení penzí. Ti by si měli vždy pravost informací ověřit přímo u sociálky prostřednictvím jejich oficiálních kontaktů.
0: Co se děje v kraji?
1: Třebíč dokončila přestavbu pobočky městské knihovny v Modřínové ulici. Budovu si veřejnost poprvé prohlédne 16. září. Půjčování knih začne 29. Stavební práce vyšly radnici na 35,5 milionu korun. Za nábytek zaplatila asi 1,8 milionu. Americký prezident Donald Trump představil vlastní návrh nových uniform pro vesmírné síly Spojených států. Měl se inspirovat sci-fi

0: stále máme 14. září. Taky máme lehce po 18. hodině a i v této době vám společnost na rádiu Jihlava bude dělat fugas. A mohu vám slíbit, že už za chvilku se dozvíme, že Rusové se chlubí dobytím města, ale doložili to jen záběry vytvořené umělou inteligencí. No, tak si na to počkejte. Já přeji všem hezký podvečer, příjemný poslech a posílám další hit.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava. Nosím černý brýle.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas. Ruský postup na Ukrajině byl v srpnu 3x pomalejší než v loni. Potvrzuje se také, že na severu v blízkosti Limanu ruská armáda utrpěla jeden z největších neúspěchů za několik let. Aby to bylo ale pro běžné Rusy aspoň trošku stravitelné, oznámili vojáci dobytí ukrajinského města. Ovšem tuto zprávu doložili pouze záběry, které vytvořila umělá inteligence. No, o technika.
1: Rádio Jihlava 101.1

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Učitel se ptá malého Honzíka. Honzíku, můžeš mi na mapě ukázat Přerov? No, můžu, pane učiteli, ale vlakem tam budete dřív.

0: Influencerka Andula ostře se pustila do Carlosevé moly. Nechyběl ani peprný vulgarismus. Vítejte v bulvárním okénku. S jejím bývalým partnerem Carlosem si nebrala servítky. Hvězdného MMA bojovníka nazvala kurepkem. Vyhrocená situace mezi bývalými partnery Carlosem a Lelou Vémolovými se stala hlavním tématem sociálních sítí. Válka známé dvojce, která letos v dubnu oznámila rozchod, vyvolala hned tisíce reakcí. Zatímco někteří v záležitosti stojí při Lele, jiní se naopak zastávají spíše Carlose. Situaci nenechala bez povšimnutí dokonce ani známá influencerka Andula. A ta se zastála právě Lele.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte pondělní podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. My se teď půjdeme podívat do pražského Klementína, abychom zjistili, jaký v tento den zaznamenali hodnoty tamní meteorologové. Tak zatím nejtepleji bylo 14. září v roce 1947. Bylo 32 stupňů. Naopak nejstudenější 14. září bylo v roce 1977, kdy bylo jen 5,4. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15,7. No a s touto informací už se pro dnešek Fugas loučí. Přeje vám hezký zbytek toho pondělního večera strávený s Rádiem Jihlava. No a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda

Parkovat můžete 30 minut zdarma mimo centrum. V modrém a oranžovém režimu si nově můžete aktivovat půl hodiny parkování zdarma. Ve fialovém režimu dál zůstávají 2 hodiny zdarma. Bezplatný čas je potřeba aktivovat v aplikaci nebo v parkovacím automatu. Na muže ve věku okolo 50 let dnes u břehů západní Austrálie zaútočil žralok. Napadený byl urychleně převezen do nemocnice. Odborníci se domnívají, že rostoucí počet lidí v moři u australského pobřeží a stoupající teplota vody mění migrační trasy žraloků a to může přispívat k nárůstu počtu útoků. Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji v Mexiku pro 8 nejlepších závodnic sezóny 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Katarínu Bauerovou. Rádio Jihlava 101.1

Ježeli bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost.

jara. V nozdrách slábne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Z tébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Z tébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu,

chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: koně.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Pan Novotný si v restauraci zavolá vrchního s tím, že by si dal stejnou rybu jako jeho soused. Pane, ale ten pán má hovězí. To mě nevadí, já mám rád všechny ryby.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vojáci hrají v kasárnách hru Hádej, na co myslím. Je to chlupaté? Ne, tak potom je to pivo.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Pojďte se bavit.
1: What I like about the foreign trade is meeting new, exciting people all the time.
2: Mirjana řekla zajímavou věc. Řekla totiž, že ji na zahraničním obchodě nejvíc přitahuje ta možnost stále poznávat nové zajímavé lidi.
1: Ano.
2: Co na to říkáš?
1: No, neříkám na to nic.
2: Jak to nic?
1: No nic, no prostě nothing.
2: Tak aby si věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
1: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
2: Láda, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, tak mluv.
1: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
2: She's so sorry, she doesn't speak English well.
3: Keca.
2: Nebuď drzej.
3: Se naučí česky, když nám se porozumět.
1: And what she does like.
2: No, co prý máš ráda?
1: Trhni si nohou.
2: Já nemůžeš mi jen říct, který věci máš v životě ráda.
1: Panebože, tak višňovou marmeládu, teplý vítr, Karlův most, modrotiskové povlečení na peřiny, vkus inteligenci a toleranci. A tebe? Někdy. Přeloši to, srabe, jdu spát. Good night, everybody.
2: Dobrou noc.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po

Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme? Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí? Že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme? Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat?

0: ladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženské, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej. Dobrý dá to.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Nechte se bavit.
1: No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte. Že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombónů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
2: Proč?
1: No protože tady je vysokohorská přirážka.
2: Ježmarja, mě s tebou matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
2: Ty letuško poslou, když se bo matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co?
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
2: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte, mě nedotírejte, prosím vás.
2: Já jsem o to nevím, hoďte si tě 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy. Díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co ty, Mirečku? Ty myslíš, že se to všechno naučíš?
2: Jo, ale potřebuju ženskou.
1: Jakou ženskou?
2: To je jedno, nedřív se musím hodně milovat a pak se hodně učit. Jak se to tady u vás dělá?
1: No, stejně jako u vás.
2: Ne, já myslím, jak je to jitáte.
1: Jo, ty myslíš, jak je balíme?
2: Jo.
1: No, zamiluješ se, dlouho ji nadbíháš, ona tě nechce a nakonec ji vemeš za ženu.
2: Ale to je program na celé semestr. Něco rychlejšího byste neměli?
1: Máš na mysli něco speciálního, Mirečku?
3: Čau.
2: Čau. Nejradši mám takový, co nonose, prsenky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Rádio.

My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a Lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, že jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali a řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačuje tam pořadatelé, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil. Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného. Nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál. Čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam

stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá, menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co, tak co, pane Švejnoha?
2: Dobrý den, pane Velíček.
1: Dneska nenadíráte?
2: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
1: A, něco napínavýho?
2: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
1: Astrologie?
2: Jo.
1: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
2: To no tak te... zrovna takhle to není, víte.
1: Ne?
2: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
1: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
2: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá. Ještě,
3: no jo, pokud mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
2: Posaďte se tady a já vám
1: samozřejmě,
2: přečtu.
1: Že je to zajímá. Člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo. Poněvadž lidi se nesnají, víte. Ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
4: Myslíte?
1: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
4: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
1: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak, tak nějak.
4: To jste, myslím, bík.
1: Cože jsem?
4: Bík, myslím, že budete.
1: Bík, jako bejk, já?
4: No.
1: No to, to bych ho neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bák, to už to
4: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
1: Pana, já?
4: No jo. No jo, určitě jste pana.
1: Prosím vás, to už korné. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
4: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
1: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
2: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
1: Ano, jako zřívěška, že jo?
2: Jo, jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
1: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
4: Jo.
1: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
4: No.
1: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
4: No tak to by mohlo být ono.
1: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
4: No tak tohle není zrovna typický příklad.
1: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
4: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak
1: no.
4: Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
1: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
4: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
1: Půjčovat nic?
4: No.
1: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
4: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
1: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
4: No, no takhle to tu není míněno.
1: No, ale ten směr to má, víte, no. Tak trošku. No a to by mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí. No,
2: stojí tady ledacos například.
1: No.
2: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
1: Onemocnění?
2: No jo.
1: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
4: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
1: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
4: Dejte pokoj.
1: No jo.
4: Dostal jste rýmu.
1: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
4: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
1: Z rýmy, ano.
4: Jak je to možný?
1: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
4: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
1: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
4: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
1: No vidíte, no jo, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
4: Taky s onemocněním?
1: Taky, ale zase ne s rýmovým, nebrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
4: Ale kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
1: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
4: No, takovýhle rady jde, pán.
1: No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
4: Jej, a co bylo?
1: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
4: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
1: Špatný pochopení?
4: Jo.
1: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
4: Nějaká nepříjemnost?
1: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
4: A jaká nepříjemnost se vám stala?
1: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
4: Jo.
1: Víte?
4: Jo.
1: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
4: No, jo, takový nějaký originální nápad.
1: No,
4: víte?
1: Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
4: No.
1: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
4: No, no to je právě to, co jste špatně pochopil.
1: No asi, že jo.
4: No.
1: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
4: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
1: No jo, ale počkejte, teď koně moment, mě nějak rozbolilo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
4: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
1: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak.
4: A z toho vás bolí břicho?
1: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
4: Prosím vás, kůň záludný?
1: Ano.
4: A co jsem vám přihodil?
1: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmil a tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, protože to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
4: Jo.
1: No já jsem, já budu muset jít, já
4: to... No, počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
1: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
4: A jak
1: no,
4: je to možný a z čeho?
1: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Přišel jsem zazpomínat na nejkrásnější okamžik svého života. Na první zkoušku s nejněžnější bytostí, jakou jsem kdy poznal. Se svojí největší životní láskou, mojí současnou manželkou. Oni si prostě pokoj, opravdu. Muzikanti pitomí. To je stále legrace. Kvůli tomu, že občas udělám tak mi začali říkat mašinka. Ne, hrajte si se mnou, nebo vám tam mašinka dá přes hubu. Se svojí největší životní láskou Šárkou jsme měli první schůzku na vrchu v Vítkov, přímo pod sochou českého národního hrdiny Jana Žižky. To je ta socha, jak na ní se sedí na koni a v ruce má tu palici. Jak s ní rozbije lebky těm, co se nechtěli nechat okrást. No. Před zkouškou jsem se trošičku bál, aby na mě moje milá nepoznala, jak moc se na ní těším. Ono totiž u ženských se to nepozná, ale u chlapů se to...

0: No, ale u chlapů se to poznat dá? No, no, tak u některých tata taky ne. A u mě se to pozná hrozně. U mě by to bylo vidět i z letadla. I ty cestující v tom letadle by z tý ve výšky viděli, jaký jsem chlapák. Jak moc se na tu svoji šárku tě těším. Přemýšlel jsem teda, jak to udělat, a aby to na mě moje milá šárka nepoznala. Myslel jsem si třeba, že bych přišel po čtyřech. Jenom, že to by jsem si zablátil ruce a nemohl bych se na svou šárku chmatat. Že? Tak to jsem vyřadil. Potom mě napadlo třeba, že bych přišel převlečenou za husitu. Že bych měl před sebou ten štít a v ruce bych měl meč. Jo? No, jenom, že to by se měl lidi v tramvaji smáli. A tím mečem bych mohl někoho ještě někoho píchnout. Tak to taky neprošlo. Nebo jsem si myslel třeba, že bych přišel na rande a něco před sebou jako tlačil. Jo. No, jenom, že třeba nějaký malý auto, trabant. Trabanta třeba, že? Jenomže to do toho kopce to by jsem tlačil a až by jsem se taky z toho mohl... No, to by jsem tam nemohl, to je... No, nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem vypil 2 litry čaje s bromem. Celou noc jsem se skotačil v bordelu. Takže jsem se vlastně na tu svoji šárku vůbec netěšil. No, když jsem přišel po placochu Jana Žižky, tak tam moje šárka nikde nebyla. Když jsem čekal dvě hodiny, no tak jsem se vztekl Ale ona tam, moje šárka by byla. Ona nade mnou seděla na tom koni za Žižkou. A celou dobu mě pozorovala. A když slyšela, co jsem udělal, no tak se tak smála a se jí udělal u nosu ve veliká bublina. No, tak jsme se se svojí šárkou seznámili důvěrně hned na první rande. A o tom to je?
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože...

Na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už potom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září. Musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoce

do prostředka kříže otvor, že ano, a vezmeme dolní polovinu kmenu peňu, jak mám, jak je pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemní. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchvilovi stěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřek. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérky přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní balá. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího závkra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku stihla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou tu Nungem zdržoval zadní vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koníma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koně. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mi přivedli k jednomu koni, říkali, to je nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já jsem říkal, no to je kůň svok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to. A oni říkali, ne, on prý vodáň mouchy je horko. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, souvář. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jediný z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že je nás půlka už jenom a jedinej z těch zbývajících sedl do klusu, ale opačným směrem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, že židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo, je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená, a oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo, je to bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda, říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně, no, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kom tam stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajede z autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu, všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, jo, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří měli čerstvou zeleninu, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pánský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumerii, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a pod dveřmi telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, protože já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odevřel, tam říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno leknutíčko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.